0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatej ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků.
2: Mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor.

0: Nevím, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelně tomu teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
3: No, jak to měly ty žáby, byly přijaté. Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
4: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
5: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Krenšová.

Yeah.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému. Je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Réva je obojživelníky ohrožuje Podle Pavla Réva je obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože

0: Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
1: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
0: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
2: No, jak to měly ty žaby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
3: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žaby.
4: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žab.
0: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Posloucháte Rádio Applaus.

0: Nikomu to neříkejte. Já mám ráda aplaus. Simona Stašová.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Kemžová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
1: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Pusťte si Rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klenšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus. Já

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia.

Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky. Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

Your snake holes that make a heart straight line.

love you in my head. Oh, kiss away, kiss away.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Posloucháte Rádio Applaus?
2: Poslouchám Rádio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal.
3: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: podrobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Bez aplauzu se nedá žít. Josef Zima.
1: Aplaus. Radio.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
5: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Krejčová. Are you ready? Born ready.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.

0: working out fine. Ha, ha, ha, ha.
1: Useless talking. All of that

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek...

0: Kde vzadu takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
3: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak Keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Rádio Applaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Applaus. Rádio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh, of
2: course. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě je takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia
1: Applaus. Posloucháte Rádio Applaus. Bez...

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Applaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Applaus.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péc, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

0: posluchačka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
1: Thank you.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Radio for you.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: přiznáváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
9: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
10: No, já vám něco řeknu, lidi, já jsem v divadle Applaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle, takže Applaus. Musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky Rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví.
9: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčová.

tatínka, Verunku, Duchosu Váska, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Thank you.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus. Radio.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Applaus. Radio for you.
2: Thank you.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si postlet. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak

0: poměrně dobrodružné cestě ve tmě. Přicházím na holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
1: Jak to bude probíhat?
2: Zdravím.
1: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
3: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
0: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
3: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá. Přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
3: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
1: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
3: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Konín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
3: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
1: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
3: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
0: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
0: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Applaus je ten nejkrásnější dík. Naďa Konvalinková.
9: Applaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak kluču.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Hemšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Radio for you.

Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby. Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše.

0: Probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
2: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
2: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje. Vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
0: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
3: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
4: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
5: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
5: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
7: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
8: Applaus, ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
9: Applaus. Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Je čas na aplaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus.

0: to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního
3: prostředí.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatele

0: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
1: No, jak to měly ty žáby, byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
2: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
3: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
0: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.
4: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia Applaus. Applaus. Radio for you.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Aktuálně, prakticky, lidsky a úspěšně si vysílejte. Viva Applaus! Valerie Zavadská.
1: Applaus.

0: a schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje, vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Runku, ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Thank you.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a vlastně řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Hemžová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádia Applaus.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Je to správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta. Velkou hranici a oheň už se rozhořívá. Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
0: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
0: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Fentová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

Když posloucháte Aplaus, zatleskejte někdy taky sami sobě. Jitka Schneiderová. Aplaus.

0: tick-tock, tick-tock. Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: applaus.
1: Execute every motherfucking last one of you!

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Nikomu to neříkejte. Já mám ráda aplaus. Simona Stašová.
1: Aplaus. Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová. Penso con un sogno parassi.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

She said, Daddy, what's wrong? She whispered in my ear so sweet.

0: schované u vody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Slyšet aplaus je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Schwarz.
1: Aplaus.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosím, nevolejte. Posloucháte reprízu pořadu. Prosím, nevolejte.

0: Neziskovky.
1: Začíná další díl pořadu Neziskovky se Simonou Majerovou na rádiu Applaus, kde si představíme jezdecký klub Počin a povídat si budu s paní majitelkou a lektorkou Hankou Špindlerovou a se slečnou fyzioterapeutkou Zuzanou Hrůzovou. Dobrý večer, vítám vás.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Jezdecký klub Počin vznikal postupně. Co bylo úplně tím prvním krokem?
2: Jezdecký klub Počin vznikal už jako další z klubů Počinu, protože Počin je velké sdružení, které zahrnuje několik jiných spolků, z nichž asi jezdecký klub je nejaktivnější, ale vznikl až jako třetí po vzniku Počinu. A Počin je zkrátka Počin jako Počernická iniciativa. Takže jsou to aktivní spolky v Dolních Počernicích.
1: Kdo všechno tvoří váš tým? Kdo se stará o koně a kdo se stará o lidi v rámci těch vašich programů terapeutických?
2: No, terapeutické programy. U nás je takový tým, který musí zvládnout opravdu téměř všechno, protože koně jsou naší nedílnou součástí a v tuhle chvíli jich máme opravdu hodně. Takže všichni, kdo se v tom našem koňském prostředí pohybují, musí s koňma alespoň základy zvládnout, ale jinak tam máme specialisty přes jezdecký trénink, což jsou cvičitelé, to jsou cvičitelé Barbora Špindlerová nebo Petra Bacílková nebo Emma Cmíralová. A pak tam máme druhou složku, která se hlavně stará o lidi, a to jsou právě naše fyzioterapeuti, kteří pracují s klienty na hyporehabilitaci. A ty teda jsou rozhodně mnohem víc zaměření na to, aby pracovali s lidmi a na to, aby se jim o koně staral vodič anebo případně jiný asistent. A to je naše Zuzka Hrůzová, anebo ještě druhá fyzioterapeutka je Adéla Jilková.
1: A jací lidé vás nejčastěji navštěvují a proč?
2: Máme dvě hlavní skupiny lidí, kteří k nám chodí. Jednou jsou veškeří klienti hyporehabilitace, kde teda máme od tříletých klientů až po vysoký důchodový věk. Tam záleží hodně na diagnózách. Vlastně se ničemu nevyhýbáme tam, kde není pro toho daného klienta kontraindikovaná hyporehabilitace. Tak u nás je daný minimální věk 3 roky, protože o menší miminka je potřeba mít specializaci na ranou péči a na to my se teda nespecializujeme. Ale jinak se věnujeme vlastně komplexně všem dětem a je to potom v odborném pojetí našich fyzioterapeutek, kteří si potom pracují s jednotlivými lidmi. A ta druhá oblast, to je vlastně jezdecký klub pro děti a mládež od nějakých 7 let a to je taková ta druhá složka, která trošku vyvažuje právě zátěž koní, aby nebyli hyporehabilitací úplně vyčerpaní, ale mohli si v jezdeckém kroužku trošku zazlobit.
1: Jezdectví není jenom sportem, ale je to o vzájemné důvěře mezi koněm a člověkem. Jak u vás právě posilujete tuto důvěru?
2: Hodně se věnujeme práci s koníma ze země, což je taková specifická trošku technika výcviku, nebo jak to tak úplně nazvat. S koněm vždycky je základ strávit co nejvíc času. To vlastně ničím nejde nahradit a ani to nemůžete si tím dopomoct žádnou pomůckou. Čas, který strávíte s koněm, tak se vám vždycky vrátí. A ta práce ze země je vlastně přesně o takovém tom navazování důvěry a vzájemné spolupráce. A vždycky je potřeba dobře vyvážit dvě složky, což je důvěra a respekt.
1: A co lidé o koních nevědí a měli by?
2: To je ale velmi záludná otázka. No, myslím, že jako tady mě nedá jinak, než nevyužít tenhle prostor k tomu, že kůň má obrovsky složité zažívání a je velmi komplikované ho vyléčit z toho, když třeba sní moc rohlíků nebo moc chleba nebo i moc všeho dobrého ostatního, o čem si lidi myslí, že koně vlastně mají rádi a jenom jim to prospívá. Takže všeho moc škodí a ideální je opravdu jakékoliv asi zvířata, ale koně výjimečně plně nejvíc vůbec ničím nekrmit. Ani vlastně třeba trávou, protože i na tu můžou mít koně alergickou reakci.
1: Co jste se díky koňům naučila nebo naučili o lidech?
2: Kůň je takové lidské zrcadlo. A když přistupujete ke koni a nejste zrovna úplně v dobré náladě a úplně v pohodě, ani ten kůň s váma nebude v pohodě a dá vám to svým chováním úplně zřetelně najevo. A takže si myslím, že člověk potřebuje hodně si vždycky srovnat svoje myšlenky a nechat veškeré svoje starosti a problémy někde za dveřma, když jde pracovat s koňma.
1: Takže kůň pozná emoce člověka dříve, než člověk stačí promluvit.
2: Je to tak.
1: A kde berete energii na svoji práci, když je to náročné, že vy jste venku téměř za každého počasí a naopak velmi stručně, co vám tu energii dává? A bere teda, jsem chtěla říct.
2: No, energii já čerpám z valné většiny právě z koní a z toho pobytu venku. To je neskutečně inspirativní prostředí a vlastně kůň je každou vteřinu úplně jiná bytost, takže tam je neustále, to je obrovská studnice, ze která se dá čerpat, je to každý drobný úspěch vás nesmírně obohatí. No a asi nejvíc energie mě bere pocit nějaké marné práce nebo nespokojenosti, nebo když vidím, jako, že se něco nepodařilo a prostě člověk do toho vložil všechno, co mohl,
1: dobře,
2: tak si myslím,
1: děkujeme,
2: že to je největší.
1: A vy posloucháte pořad neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou, kde si představujeme jezdický klub Počin a povídám si s paní majitelkou a lektorkou Hankou Špindlerovou a se slečnou fyzioterapeutkou Zuzkou Hrůzovou. A kdo chce, tak si může na YouTube pustit reportáž jezdeckého klubu Počin a přiblíží se vám to, jak funguje život v sedle a co to všechno obnáší. A vám ostatním posílám písničku.

0: Neziskovky.
1: Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou, kde si představujeme jezdecký klub Počin a povídám si s paní majitelkou a lektorkou Hankou Špindlerovou a se slečnou fyzioterapeutkou Zuzkou Hrůzovou. V prvním vstupu jsme si povídali o fungování jezdeckého klubu Počin a o jeho začátcích. Dobrý večer, ještě jednou vás tady vítám.
2: Dobrý večer.
1: A moc by nás zajímalo, mě a naši posluchači, čemu se teď aktuálně v Počinu věnujete?
3: Tak děláme hypoterapii, kromě těch jezdeckých kroužků, které Hanka zmiňovala, což je ten volnočasový aktivity i pro koně, kde si můžou odpočinout. A v rámci hypoterapie se věnujeme dětem od 3 let. A hypoterapie je teda týmová práce, kde s koněm jde vodič, pak já jako fyzioterapeut a na druhé straně mám ještě doprovod, který zajišťuje bezpečnost dítěte. A já jako fyzioterapeut teda pracuji s tím dítětem konkrétně.
1: A jací děti s jakou diagnózou tu hypoterapii využívají?
3: Máme rozličné diagnózy, jak fyzického charakteru, tak i mentální a kombinované diagnózy. Máme děti hodně s Downovým syndromem. Obecně děti se nižším svalovým napětím, s hypotonií.
1: S dětskou mozkovou obrnou.
3: S dětskou mozkovou obrnou také určitě. Pak máme třeba i vzácný syndromy, genetický syndromy, onemocnění.
1: Prostě je to celá škála,
3: je to
1: kterou pokrýváte. Mm-hmm. A vaše práce má pozitivní dopad.
3: Ano.
1: Mm-hmm. Co dalšího?
3: Co dalšího děláme?
1: Ano, ano. Mm-hmm. Čemu se teď aktuálně věnujete?
2: Já si myslím, že jako nedílnou součástí našeho fungování je právě ten jezdecký kroužek, který probíhá každý den v týdnu, odpoledne, vždy je to tak na 3 až 4 hodiny. A to funguje tak, že vlastně každý den je zaměřený na jinou výkonnost dětí, takže záleží, jak se ty děcka, abychom dali dohromady věkovou skupinu, ale i jejich teda dovednost. A ty teda to ve ten svůj den, který chodí, tak rozvíjí tyto své jezdecké dovednosti. A potom se celý oddíl, bez ohledu na to, který den dochází, ještě potkává u koní v sobotu nebo v neděli, což jsou takzvané služby nebo brigády. A tam je potřeba udělat to, co se v týdnu nestihne, ale zároveň se chodí třeba s koňma na dlouhé procházky do přírody jako velká odměna, nebo se chodí na pást.
1: Tímhle jste mě přivedla na myšlenku, že by tady určitě stálo za to zmínit, že práce s koňmi není jenom o zábavě, ale je to dřina, že ano?
2: Je to 365 dnů v roce. Neznáte Vánoce, dovolenou, ani na Nový rok, když všichni ještě vyspávají po Silvestru, tak to nejde. Je to prostě práce a je to pěkná práce, pracujete venku a je to příjemné.
1: Která, jaká péče každý den koním náleží?
2: Koně potřebují každý den dostat spoustu sena, prostě veliký hromady. A kromě toho potřebuje každý kůň mít tak asi 40 litrů vody, kterou za den vypije, když jich máme 12, tak je to hodně vody, když nám zamrzne, kterou musíme přivést. No a potom už ty všechny ostatní věci jsou takový jako nadstandard, to už jsou takové jako zákusky, jo? Pak můžou dostat různé granule, mysli, mrkvíčky, suchý chleba nebo semínka, různé jiné oleje. Jako je hodně věcí, které koně můžou, i hodně, které nemůžou, ale základem je seno a voda.
1: To byla ta péče o koně a teďka ještě ty projekty. Co s nimi všechno ještě děláte? Tábory pro děti nebo?
2: My se věnujeme hodně i jako veřejnému životu v Dolních Počernicích. To znamená, že koně vezeme na Den dětí, jezdíme masopustní průvody, fungujeme přes rok na vynášení morany, kdy vlastně ty koně vždy fungují, takže vedou ten průvod obvykle. A pak takové jakože důležité věci, už pro nás trošku tradiční, jsou tábory, hrané tábory, nebo hravé tábory s koňma. Nechci říct, že jsou to tábory jenom s koňma, protože si tam s dětma hodně hrajem a tím táborem se prolíná celotáborová hra. A letos budeme mít už 25. ročník těchto táborů, ty probíhají vždycky o letních prázdninách.
1: Pokud máte volná místa, tak možná by stálo za to pozvat někoho z posluchačů. Jak jste na tom kapacitně?
2: Moc rádi pozveme kohokoliv z posluchačů, protože nám hodně odstárly naše děti. A takže od 7 let kohokoliv dál, pokud by měl kdokoliv zájem o náš tábor, tak začíná 5. července, trvá 14 dnů. Je to pobytový tábor, takže opravdu tam ty děcka 14 dnů s námi stráví den i noc a hrajou si spoustu her a celou tu dobu se s nima na pastvině pasou koníci, na které koukají z oken chatiček, kde bydlí.
1: Tak jsme vyzvali naše posluchače a ještě se pochlubte tím, na co jste pyšní.
2: No, já jsem asi velmi pyšná na to, že na místě bývalé skládky rybího odpadu je v tuto chvíli velmi funkční jezdecký areál, kde probíhá kvalitní jezdecká výuka a hypoterapie. A myslím, že Zuzka určitě bude mít také nějaké úspěchy.
1: Je vidět, že vaši práci děláte srdcem, je to cítit. Děkuju. A vy posloucháte pořad neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou, kde si představujeme jezdecký klub Počin a povídám si s paní majitelkou a lektorkou Hankou Špindlerovou a se slečnou fyzioterapeutkou Zuzanou Hrůzovou. Teď vám posílám písničku a kdo chce, tak si může na YouTube Rádia Aplaus pustit reportáž a v reportáži uvidí, jak funguje terapeutický vztah mezi koněm a člověkem.

0: Neziskovky.
1: Posloucháte pořad Neziskovky na rádiu Aplau se Simonou Majerovou, kde si představujeme jezdecký klub Počin a povídám si s paní majitelkou a lektorkou Hankou a se slečnou fyzioterapeutkou Zuzkou. Ještě jednou dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Jaké plány do budoucna s jezdeckým klubem Počin máte? Na co se můžeme těšit? A na co můžeme případně pozvat naše posluchače?
2: Tak já bych asi začala jezdeckým kroužkem a potom předám Zuzce slovo ohledně hyporehabilitace. Jezdecký klub v loni neměl úplně šťastný rok a přišli jsme o 3 koně. A v letošním roce jsme to teda napravili, zase jsme si 3 nové do svých řad pořídili. A takže je možné se těšit na jednak na nové koně, tím pádem můžeme udržet ve stávajícím počtu i jezdecké kroužky, kde jsme museli trošku snížit členskou základnu, tak tam v tuhle chvíli vlastně můžeme asi ještě 2 nebo 3 děcka přijmout. A těšit se určitě je možné na naše drezurní závody, které pořádáme v rámci kroužku, nebo na velikou slávu, což je den otevřených dveří, kde si každé naše děcko předvede, co se naučilo. A vyvrcholením je právě náš letní herně jezdecký tábor.
1: Tak to toho je celá řada. Mm-hmm. Vážení posluchači, pokud vás z toho něco zaujalo, určitě navštivte webové stránky jezdeckého klubu Počin a pošlete přihlášku. A nedá mě se na to nezeptat, ale provoz jezdeckého klubu je určitě finančně náročný, tak z čeho v současné době fungujete?
2: Hlavní naší příjmovou složkou jsou členské příspěvky dětí a samozřejmě jsou to granty, protože bez grantů bychom nedokázali odfinancovat ani provoz, jakékoliv investice, ale ani hypoterapii, kde je potřeba odměnit celý hyporehabilitační tým a jeden klient potřebuje jednoho koně, jednoho fyzioterapeuta, jednoho vodiče a jednoho asistenta. A kdybychom vlastně tady na celou tuhletu akci neměli grantovou podporu, tak by to bylo pro většinu našich klientů nedostupné.
1: A je nějaká možnost, jak by vás mohli podpořit naši posluchači?
2: Pro nás je velkou podporou, nemusí to být vždy finance. Finance jsou moc fajn, to je jako vždycky fajn, protože vždycky je kam je u koní dát. Ale zároveň jakákoliv pomoc, ať už fyzická, opravdu při skládání sena nebo natírání překážek nebo rekonstrukci celého areálu, který už začíná potřebovat lecos vyměnit, tak vlastně jakákoliv návštěva a nabídnutí pomoci, tak jsme vždycky za to velmi rádi.
1: Posluchači, jste vítáni v Počinu. Dobře, děkuju. A jaké ještě velké plány máte do budoucna? Něco dalšího ještě?
2: Velké plány do budoucna.
1: Nebo nějaký projekt, který teprve stále čeká na svou příležitost?
2: To je asi veliký projekt, kdy vlastně na tom areálu postupně vzniká celý jezdecký areál a něco, co je takovým velkým snem, je krytá hala nebo skromněji nějaký stan, který by umožnil ježdění i v zimních měsících, ale zároveň i třeba ve výrazně suchých letních měsících. Takže jakákoliv krytá hala, která by u nás vznikla, tak to je vlastně obrovský sen, který tam všichni v sobě živíme, ale má to trošku háček. My jsme v záplavové oblasti a možná nový územní plán umožní nějakou takovouhle výstavbu a potom budeme teda velmi intenzivně shánět finanční prostředky, abychom dokázali zrealizovat.
1: Moc vám držím palce, takže hudba budoucnosti, uvidíme, tak, co zahraje. A já jsem tak pochopila, když jsme u vás natáčeli reportáž, že zájem o tu hyporehabilitaci a hypoterapii je obrovský, ale vy bohužel už nemáte pochopitelně kapacitu. Tak šlo by to nějako vyřešit? Ani ne tak z vaší strany, ale celkově, co by bylo potřeba v tomhle v rámci České republiky nebo našeho státu?
2: Já si myslím, že hypoterapie, tam je obrovský nedostatek, ať už fyzioterapeutů, protože ta práce je opravdu náročná. Je hlavně venku, je za každého počasí a je to těžká práce s klientem. Takže jakýkoliv fyzioterapeut, který by si chtěl rozšířit své vzdělání v rámci České hyporehabilitační společnosti a věnovat se hypoterapii, tak by byl určitě vítaný. A myslím si, že co se týká jako našich dalších plánů, tak abychom dokázali uspokojit všechny naše zájemce, tak bychom potřebovali minimálně dva třeba asistenty, což už jako vlastně tam není vzdělání výrazně potřeba, ale spíš je potřeba mít dobrou fyzičku, protože nachodíme denně třeba 15-20 kilometrů.
1: Rozumím. Vedle koní. Dobře. Tak posluchači, kdybyste měli zájem, obraťte se na paní Hanku. A já vám děkuju za vaši práci. Sama ze svého okolí vím, jak koně dokáží člověku pomoci. Děkuju moc.
2: Taky děkujeme.
1: Ať se daří. A náš poslední díl pořadu Neziskovky na rádiu Aplaus se Simonou Majerovou se chýlí ke konci. My jsme pro vás natočili 10 dílů, toto je 10. poslední díl. A když byste chtěli a měli tu možnost, tak nás finančně podpořte pro to, aby mohly vznikat další díly a aby jsme v rámci Aplauzu mohli dávat hlas těm, kteří mají co říct. Naslyšenou a děkuju.

0: jezeskovku.
1: Me!
2: Timothy, we don't have any more money.
3: Oh, it's Christmas! They're free!
1: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
4: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
5: Já!
2: Timothy, už nemáme žádné peníze.
4: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
2: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazil v době keltů. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2020.

0: Že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
1: Jak to bude probíhat?
2: Zdravím.
1: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
3: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
0: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
3: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
3: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
1: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
3: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
3: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
1: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatej ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
3: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
0: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s tím tak koupu.
0: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus.
8: Bez aplauzu se nedá žít. Josef Zima.
9: Aplaus.

0: drobné a skované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Poslouchám Radio Applaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal. Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený

0: Časy posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
1: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
1: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

0: ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany, připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

A neříkej, že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spí.

že ti to, no, trošku ujelo. Prostě ses netrefila. Muzika není pro každého, jen pro ty, co mají uši hladový. A mě už v uchu hrozně kručelo, a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus.

0: It's like tubular, you know. Well, I'm not like really ugly or anything. It's just like, I don't know. You know me, I'm like into the like the clean stuff, like Pac-Man and like, I don't know. Like my mother like makes me do the dishes. It's like so gross. Like all the stuff like sticks to the plate. And it's like somebody else's food, you know. It's like grody, grody to the max, I'm sure. It's like really nauseating. Like, bark out, gag me with the spoon, gross.
1: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
2: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
1: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
3: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
4: Jak to bude probíhat?
5: Zdravím.
4: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
1: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
3: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
1: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
5: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
1: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
6: No, setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
3: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
4: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
7: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
3: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
1: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
8: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
3: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
4: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
3: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
9: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
10: jo.
9: Já si jim tak koupu.
3: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klenšová.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Le grand auteur qui emménage avec Totoche, qui la filoche.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium ne. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

wanna say?

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: of
2: course. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
6: To je moc dobře, že posloucháte Applaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
3: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

0: Malé, drobné a schované úvody. Ano, to jsou žáby, které nám dokážou říct, jak zdravá je naše krajina. A v týdnu od 16.3. probíhá na pražské Letné týden žab, který přibližuje svět obojživelníků.
1: Cílem vzdělávací akce, která se koná ke Světovému dni žab, je seznámit děti i dospělé s obojživelníky a vysvětlit jim důležitost jejich ochrany. Připomíná ředitelka České koalice na ochranu biodiverzity Kristýna Nováková.
2: Tato akce probíhá tak, že my si tu skupinu nejdříve usadíme, vyslechnou si teorii od lektora. Po teorii mají možnost vidět živé žáby, které máme tady zapůjčené na tady to období.
1: Důležitost obojživelníků vysvětluje lektor vzdělávacího programu Pavel Révaj.
3: Jsou důležitý jako všechno. Byli tady daleko dřív než my a jsou součástí toho ekosystému a je to v podstatě nejohroženější skupina živočichů.
1: Podle Pavla Révaje obojživelníky ohrožuje především změna klimatu, protože jsou závislí na vodě a ta ubývá.
3: Krajina se vysušuje, nejenom, že ji vysušujeme my, ale ona se nám ještě teda vysušuje sama od sebe a to obojživelníkům teda v žádném případě nepřispívá.
1: Vinou zranitelné kůže a náchylnosti k chorobám jsou obojživelníci velice citliví na změnu životního prostředí. Jsou proto také ukazatelem, jak zdravá je naše okolní krajina. O akci byl velký zájem. Pořádala ji Česká koalice pro ochranu biodiverzity v Pražském ekologickém centru u Studánky Poznání. Jak upozornila její ředitelka Kristýna Nováková, návštěvníci nemuseli platit vstupné.
2: Díky nadačnímu fondu Rodiny malých vlastně tady ta akce je zadarmo.
1: Vzdělávací program i ukázka živých žab zaujala děti Lindu a Zachariáše, stejně tak jako paní Marii.
4: No, jak to měly ty žáby? Byly... Mně se líbilo, jak jako se dokážou udržet třeba na těch stromech.
5: Bylo to tady super, určitě přijdu příště a mě nejvíc taky bavily ty žáby.
6: Nejvíc se mi líbilo rozlišení těch žáb.
1: Pořadatelé pro velký zájem v průběhu týdne žab přidávali přednášky. Odhadují, že akce se postupně zúčastnilo kolem 300 lidí. A tak Česká koalice na ochranu biodiverzity už teď připravuje další ročník Světového dne žab. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pusť si rádio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
5: Aplaus.